0: kanál 77.
1: Vojte o milených hitoví. Back.
0: Slušaš
1: kanál 77.
2: Yeah. Maximum muzika.
1: Kanál 77. Leto do maximum.
0: Hitoví na maximum.
3: Hi, I'm Ray. I wanna
1: kanál 77. Samo hitoví.